čekal súd, Gospod sa me poročale, to sa mi naročale, tu staro babo ty moreš ľubiť, nikoli je zapustiť. Me to nešlo glavo, ekker sa byl šamnat, kde mohl tu staro babo takú lepušte mat. Ja sam byl star 20 let, ona 5-60, to ne more nikakor byť, to babo toľko ľubiť. A stara je umarla, i z 5-7 letek byl. Drugi srce u ženu, mlado sem dobil.